mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál rádio Belinda Carlisle, za malou chvíli Lucka s prvními dnešními zprávami a pak opět to nejlepší z 80. třeba Kim Wilde, New Kids on the Block nebo Kylie Minogue.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha, Hořejší nábřeží, tady pozor na nehodu osobního auta s dodávkou. Policie vyšetřuje nehodu na D1 na 20. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona a velký pozor aktuálně dávejte na dálnici D7 u Slaného. Ta je v obou směrech uzavřená. Došlo tady k nehodě kamionu se zraněním a únikem provozních kapalin. Doprava je vedená po objízdné trase, takže čekejte zdržení. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 22. září, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů zatýrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze jsou i další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm budou podávat pozměňovací návrhy. Na začátku tohoto týdne se v Česku ochladí a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku, zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách a víkend může opět přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupňů Celsia. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které podle prezidenta Donalda Trumpa hraje klíčovou roli v obraně amerických zájmů. Trump má navíc dnes premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu o amerických bezpečnostních zájmech.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín dnes vstupuje do další fáze. To už jsou zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz z lanovka zahájila dnes podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Dráha jezdí ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 po setech 25-20, 24-26, 14-25, 14-25 a 15-25. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa a loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne a večera se místy dočkáme i sluníčka. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 17 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Překročili jsme 6. hodinu a tím jsme vstoupili do dalšího všedního rána. Věřím ale, že ve společnosti Signál Rádia pro vás bude nevšední a hlavně co nejvíc příjemné. Ze studia už vás všichni zdraví Jirka Svoboda. Máme před sebou úterý 22. září. Nechte si chutnat snídani, přeju klidnou cestu do práce a nebo za jinými povinnostmi a hlavně hezký poslech. Než se vrhneme na přání dnešním oslavencům, tak posílám první osmdesátkový hit. Dobré ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ladíte ranní vysílání Signál rádia a dnes společně s námi vstupujete do úterního rána 22. září. Svátek proto slaví Dariny, těch je u nás necelých 5 000. A z narozeninových oslavenců mohu zmínit třeba nevidomého italského tenoristu Andreu Bocelliho. Svíčky na dortu sfoukne také herec Erdoğan Atalay, kterého známe jako Simíra z Kobry 11. Narozeniny má také americká zpěvačka Joan Jett, australský hudebník Nick Cave a nebo herec Arnošt Goldflam, tak přejeme jen to nejlepší. Na dnešek připadá Světový den bez aut, Mezinárodní den nosorožců, ale je také Den hobitů anebo Den bílé čokolády. No, mě osobně utáhnete na jakoukoliv čokoládu a já vás doufám utáhnu na další skvělou hudbu. Přeju hezké úterý.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Kylie Minogue a než vyrazíte ven, tak se dobře oblékněte. V Česku je dnes ráno většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě území ještě doznívají noční srážky a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Například Tábor a Pelhřimov měří 9 stupňů, Jičín a Mladá Boleslav jsou na 10 stupních a Praha s Brnem začínají den na 11 stupních. Přes den pak bude převažovat oblačno, ale k večeru se začne vyjasňovat, jenom výjimečně se vyskytne lokální přehánka a odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů. Na horách bude pouze kolem 7. Dnešní počasí tedy bude už trochu připomínat podzim, ale věřím, že z hity 80. ze Signál Rádia vám bude skvěle.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Jde o sbírku 653 biblí v 95 jazycích, včetně Lego Bible, Bible pro potápěče nebo kopie Bible, která doletěla na měsíc. Botanická zahrada v Teplicích dnes zahajuje druhý ročník výstavy sklípkanů. K vidění bude přibližně 60 druhů těchto pavouků. K vidění bude i dosud vědecky nepopsaný druh. Výstava potrvá do 11. října. V čínském Shenzhenu dnes začíná tenisový pohár Billie Jean Kingové. Hrát se bude do 27. září a za Česko v něm nastoupí Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siňáková. A české tenisty dnes v poledne čeká los, během kterého se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro play-off Davisova poháru, který se bude hrát v listopadu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 6:30 ladíte ráno na Signál Rádio a než nám zaspívá zpěvačka Cher, tak jdeme na silnice. Aktuálně uzavřená dálnice D7 u Slaného, a to v obou směrech. Došlo tady k nehodě kamionu se zraněním a únikem provozních kapalin. Doprava je vedena po objízdné trase. Omezení čekejte taky na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Tady došlo k nehodě motorky se zraněním a osobní auto s nákladním se srazily na silnici 15 u Trnovan na Litoměřicku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno

0: Dobré ráno, do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Náš program je bohatý, ještě než vyrazíte ven, tak vám prozradím za chvíli, jak to aktuálně vypadá s počasím a mimo jiné vám i připomenu, co můžete v našem vysílání tento týden vyhrát. A do 7 hodiny uslyšíte třeba Fleetwood Mac anebo skupinu Eurythmics. Tak dobré ráno, dnes už je 22. září.
1: Rozhovor Signál rádia. Legendární divadlo Járy Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté 60. A tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia. Signál rádio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: George Michael, skvělá hudba na vstup do nového dne se Signál rádiem. V Česku máme teď ráno většinou oblačno, je zataženo, na severovýchodě území ještě doznívají noční srážky a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Například Tábor a Pelhřimov měří 9 stupňů, Jičín a Mladá Boleslav jsou na 10 stupních a Praha s Brnem začínají den na 11 stupních Celsia. Přes den bude převažovat oblačno, ale k večeru se začne postupně vyjasňovat, jenom výjimečně se vyskytne lokální přeháňka a odpoledne měříme 12 až 17 stupňů. Na horách bude pouze kolem 7. Tak se dobře oblékněte a užijte si úterý se Signál rádiem.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, prošel jsem za vás zpravodajské weby a tady je pár zajímavostí, o kterých se dnes píše.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Českým vinařům se na největší mezinárodní soutěži vín ve Vídni velmi dařilo. Celkově si z rakouské metropole přivezli 124 medailí, z toho bylo 52 zlatých a 72 stříbrných. Do této soutěže se přihlašuje více než 10 000 vzorků z více než 40 zemí. Na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku nacházejí pyrotechnici velké množství nevybuchlé munice, která pochází pravděpodobně z druhé světové války. Začátek výstavby dálnice by to ohrozit nemělo, i nadále se počítá se jim zahájením v roce 2028. Kuriozní případ řešila německá policie. V jedné restauraci na západě země majitel přistihl muže, který se do jeho podniku vloupal a vařil si tam puding. Sice tvrdil, že tam pracuje, ale přesto se pokusil uprchnout. Policie ho přesto během chvíle zadržela a zahájila s ním trestní řízení. Dražba osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardotovou vynesla téměř 1 000 000 €, což je asi 20násobek odhadované částky. Například psí obojky v odhadované ceně 30 € se prodaly za 9 400 €. Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále mistrovství Evropy, podlehli celku Belgie. Se šampionátem se tak loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek. A závody Formule 1 se od příští sezony zkrátí o 15 km na 990 km. Závodníci tak pojedou o 2 až 3 kola méně.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Už 6. listopadu vystoupí v pražském Lucerna Music Baru legendární slovenská kapela Vidiek a společně s ní také brněnská skupina Mucha. Tohle jedinečné spojení je zárukou skvělé atmosféry a výjimečného hudebního zážitku a my vám ho rádi dopřejeme. Tento týden v naší ranní hře Ano nebo ne můžete získat po dvou vstupenkách a ještě navíc dostanete CDčko. Dva dárky najednou za pouhé jedno jediné správné slovo, tak si soutěž Ano nebo ne nenechte ujít dnes před 8:30 ráno. Budete k tomu potřebovat telefonní číslo 910 260 910. Držím vám palce a určitě se koukněte na další informace i na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: na Eurythmics, Thorn in my side na Signal Radio. Přesně 3 minuty před 7 hodinou se mnou ve studiu Lucka. Vítám tě tady, krásné dobré ráno.
1: Dopajdala jsem, hezké ráno.
0: 3 minuty a vyjede poprvé po 2 letech s cestujícími lanovka na Petřín.
1: Já to věděla, že to řekneš.
0: No. Já to tady sleduju, zrovna se tady dívám na fotografie, jak ta nová lanovka vypadá opravdu nádherně.
1: Víš, jaký tam budou davy?
0: Budou, určitě. No. Já si myslím, že lanovka byla ještě před rekonstrukcí vlastně nejnavštěvovanější v uvozovkách památkou v Praze, nebo turistickým cílem, a myslím si, že nová to ještě překoná.
1: To jo.
0: Navíc ty vozy mají na sebe mrkat, jedna vždycky tak jako zčervená, že jo, zatetelí lehce.
1: Jo, já jsem dostala pozvánku od paní Marešové, která vlastně je tou designérkou. Ano. No a nějak jsem to nestihla. Nicméně si říkám, když tam uvidím ty davy, tak to i s tím bolavým kolenem to vyběhnu radši nahoru, jo, protože mě nebaví stát někde frontu.
0: Tak počkáme na ten úvodní nával, který
1: jo,
0: opadne
1: myslíš,
0: časem.
1: Myslíš, že to opadne, jo?
0: No, budeme doufat. Budeme doufat. Co máš ty ve zprávách?
1: Tak platy policistů, hasičů, celníků a vězeňské služby půjdou nahoru, okolik, povíme si. A francouzský prezident včera debatil s americkým protějškem, tak o čem se bavili? Ale Jiřík, jak zpozorněl.
0: Že by o francouzském vínu, o ústřicích.
1: Možná i na tohle došlo.
0: O bagetách.
1: Ty jsou dobrý, mimochodem, francouzský bagety.
0: A po zprávách opět ty nejlepší osmdesátky, skupina VM, Michael Jackson a nebo Phil Collins.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Stále je uzavřená dálnice D7 u Slaného, a to v obou směrech. Tady došlo k nehodě kamionu se zraněním a únikem provozních kapalen. Doprava je vedená po objízdné trase. Omezení čekejte taky na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Tady došlo k nehodě motorky se zraněním a záchranka zasahuje na silnici 52 na 3. kilometru na trase Pohořelice Brno. I tady čekejte zdržení. Hlavně jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
3: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 22. září, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Platy policistů, hasičů, celníků a vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Nástupní plat policistů a hasičů má být od roku 2029 po odborné přípravě 50 tisíc. Starostové obcí u bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě dostali od Ministerstva životního prostředí harmonogram likvidace staré ekologické zátěže. Kontaminované území má rozlohu větší než dvě fotbalová hřiště. Spodní vody ale zasažené nejsou. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil za velmi konstruktivní jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem, které vedli včera večer před zahájením zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Macron uvedl, že se bavili o odblokování lodní přepravy v Hormuzském průlivu či zastavení útoků na energetickou a civilní infrastrukturu ve válce na Ukrajině. Silný tajfun se včera přiblížil k pobřeží Japonska a minul Tokio. Východ země ohrožují přívalové deště, silný vítr a povodně. Sesuvy půdy už si vyžádaly nejméně dva životy. Další lidé se pohřešují.
0: Co se děje v regionu?
1: Středočeští policisté pátrají po 73-letém muži z Kolína, kterého rodina naposledy viděla včera ráno. Muž má zdravotní potíže a jeho bílé Renault Twingo se našlo na parkovišti u Byly v Kolíně. Uvnitř policie našla dopis rodině. Klíčky od auta pak byly ve schránce jedné z dcer. Policie žádá veřejnost o pomoc. Informace mohou lidé volat na linku 158.
0: Sport.
1: Fotbalista Štěpán Chaloupek se těší na novou éru reprezentačního týmu. S příchodem španělského trenéra Santiho Demi a jeho krajana mohou hráči získat nový pohled na fotbal, jak uvedl 23-letý obránce Slavie na včerejší tiskové konferenci. Reprezentanti se sešli v Praze a zahájili přípravu na úvodní 4 zápasy elitní divize Ligy národů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne a večera se místy dočkáme i sluníčka. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 17 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
2: Také po 7. hodině jste se Signál Rádiem a máme 22. září a tak svátek slaví Dariny. Narozeniny má italský tenorista Andrea Bocelli. Svíčky na dortu sfoukne herec Erdoğan Atalay, kterého známe jako Smíra z Kobry 11. Narozeniny má také americká zpěvačka Joan Jett, australský hudebník Nick Cave a nebo herec Arnošt Kortflam. Přeju jen to nejlepší. No a dnešní datum má taky něco společného s korespondenčními lístky. Více dozvíte v přehledu dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a dál vám všem přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Rádio, je 22. září a to byl v roce 1906 den, kdy byl patentován kornoutek na zmrzlinu. Kde jinde než v Itálii? Pojďme si teď připomenout i několik dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2002 u nás proběhlo přečíslování všech telefonních čísel. Termín meziměstská volačka se tak stal součástí historie. V roce 1990 padl světový rekord v rychlosti mluvení. Jeden chlápek ze sebe stihnul během 56 sekund vychrlit 595 slov. V roce 1981 byl zahájen provoz v té době nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. V roce 1869 byl dán v Rakousku Hersku do oběhu první korespondenční lístek na světě. A v tento den byl v roce 1575 Rudolf II. Korunován na českého krále v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Od včerejška proudí na naše území chladnější vzduch, který přinesl hlavně v noci i nějaké srážky. Nejvíce napršelo ve Frenštátě pod Radoštěm, kde to bylo během noci 15 mm deště. V Česku máme teď ráno většinou oblačno, jak zataženo, na severovýchodě území ještě doznívají noční srážky a teploty měříme nejčastěji mezi 6 a 11 stupni. Přes den pak bude převažovat oblačno, ale k večeru se začne vyjasňovat, jenom výjimečně se vyskytne nějaká lokální přeháňka a odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů, na horách bude už jenom kolem 7. Počasí tedy začíná mít už takový trošku podzimní charakter, však taky zítra oficiálně začne podzim. Ale prý se ještě dočkáme příjemného babího léta.

0: Úterý ráno máte naladěné Signál Rádio, blížíme se k 7:30, chystá se nám tady zpěvačka Susan Vega a také dnešek bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Na dnešek připadá den bez aut. Cílem je podpořit udržitelnou městskou dopravu, snížit emise, oživit ulice a omezit v nich automobilový provoz. Česká národní banka vydává pamětní 5000 s přítiskem ke 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Bankovky začne ode dneška nabízet ve svých pobočkách. Od dnešní 7. hodiny raní bude po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující z Brusnová lanovka na pražský Petřín. Dohromady vyveze až 120 lidí a jízdné se o něco zdraží. Česká kniha rekordů se dnes dočká nového zápisu. Jde o sbírku 653 biblí v 95 jazycích, včetně Lego Bible, Bible pro potápěče nebo kopie Bible, která doletěla na měsíc. Botanická zahrada v Teplicích dnes zahajuje druhý ročník výstavy sklípkanů. K vidění bude přibližně 60 druhů těchto pavouků. K vidění bude i dosud vědecky nepopsaný druh. Výstava potrvá do 11. října. V čínském Shenzhenu dnes začíná tenisový pohár Billie Jean Kingové. Hrát se bude do 27. září a za Česko v něm nastoupí Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siniaková. A české tenisty dnes v poledne čeká los, během kterého se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro play-off Davisova poháru, který se bude hrát v listopadu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 3 minuty po půl osmé nám dospívala Susan Vega a je čas vyrazit na silnice. Na dálnici D5 vás na prvním kilometru u Chrášťan ve směru na Prahu zdrží nehoda 2 osobáků, tvoří se tady kolona. Pozor taky na nehodu na silnici číslo 6 u Bochova na Karlovarsku a stále je uzavřená dálnice D7 u Slaného. V obou směrech probíhá tady vyšetřování nehody kamionu. Došlo u ní i k úniku provozních kapalin a doprava je odváděná na objízdnou trasu. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Jste se Signál Rádiem a dnes se můžete na našich vlnách těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát bude řeč o výjimečném unikátu, který nenajdeme nikde jinde na světě. V centru naší metropole se nachází jediná kubistická pouliční lampa, která v noci svítí už přes 100 let. Stojí hned vedle slavné hospody u Pinkasů. Kubismus ale Pražané tehdy úplně nepřijali, psali se petice a památkáři z toho šíleli. Přesto v naší metropoli vzniklo během pár let několik kubistických staveb, na které se dnes jezdí dívat davy turistů z celého světa. Tohle totiž nikde jinde není k vidění. Tak si nenechte ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám dospívala Tina Turner. V tradičním kalendáři je dnes svatého Mořice a tak pranostika říká, na svatého Mořice klesá teplota v potoce anebo svatý Mořic svítí ze stříbrné svíce, což odkazuje na chladnější rána a zkracující se dny. V Česku máme teď ráno většinou oblačno, je zataženo, na severovýchodě území ještě doznívají nějaké noční srážky a měříme do 11 stupňů Celsia. Přes den pak bude převažovat oblačno, k večeru se začne vyjasňovat, jenom výjimečně se vyskytne lokální přeháňka a odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů, na horách bude pouze kolem 7. Takže i když dneska bude trochu chladněji, přeju vám příjemný den.
1: Už 5 let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: ranním vysílání Signál rádia zpěvačka Tiffany, za chvíli to budou Ricky Epovery nebo Elton John, ale ještě nás kolega Luděk Savana Urbánek zavede do Kroměříže, kde budou k vidění hasiči, policisti i letadla.
1: 12. ročník Dne uniformovaných sborů v Kroměříži bude tentokrát zaměřený na hasiče. Koná se v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde zachraňovali životy. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci prohlédnout ale také celkem asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií. Návštěvníci ani letos nebudou ochuzeni o statické a dynamické ukázky práce policie, armády, celníků či klubu vojenské a policejní historie. Stejně tak o leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických vozidel. Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům bude zase konkurovat vyprošťovací tank VT-55. Sami návštěvníci se budou moci proletět také v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno

0: Ráno trávíte se Signál rádiem, určitě už máte za sebou přípravu snídaně nebo nějakou tu ranní hygienu, při které spousta vody odtekla do odpadu. Její čištění bude v Praze ještě důkladnější než dosud.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Odpadní voda z naší metropole bude zase o něco čistější. V ústřední čistírně na Císařském ostrově se totiž začne testovat z Brusu nová technologie, která bude mít za úkol z vody odstranit zbytky léčiv a další látky, které současné technologie nedokázaly zlikvidovat. Nyní probíhá čištění třemi stupni a přibude i čtvrtý, který zbytky léčiv, pesticidů, ale také hormonálních látek nebo mikroplastů začne odstraňovat například pomocí aktivního uhlí. Podobně se například upravuje pitná voda. Práce na budování nové technologie začnou už letos v říjnu a hotovo by mělo být do roku 2030.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signa Radio, Elton John nám uzavírá další hodinu dnešního rána, 4 minuty před 8, už se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě tady.
1: Hezké ráno přeji.
0: Já jsem si teď vlastně uvědomil jednu důležitou věc, dneska je poslední den léta, oficiálně poslední den léta.
1: To jsi neuvědomil jenom ty, já asi před 5 minutama říkám, musíme tak do éteru říct, že dneska léto naposled.
0: No ale víš co, v Tatrách mezi tím nasněžilo, jo, nejsou to teda žádné závěje, ale myslím si, že jako po tom extrémně horkém létě je to takové jako příjemné osvěžení. Na druhou stranu, já osobně se dokážu bez toho sněhu obejít, já jsem prostě letní typ.
1: Mně sníh nevadí, já ho mám ráda, akorát mě pak vždycky vadí ta břečka, že jo, když to taje, a nebo nedej bože, a to je vůbec to nejhorší, co může být, když začne mrznout, že jo, roztaje to, mrzne a potom ta klouzačka, víš, jak jsem ti kolikrát během zimy hlásila, já možná zítra nepřijdu, protože se nedokloužu, tak toho se děsím, no.
0: Tak to snad ještě nějakou dobu potrvá, než dorazí něco takového.
1: No, nevím.
0: Co máš
1: ale zprávy tu budou dřív. Vláda se shodla na valorizaci důchodů, řekneme si za okamžik. No a v New Yorku dnes začne 81. zasedání valného shromáždění OSN.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. Bee Gees, Bonnie Tyler a nebo Aháči.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním vás drží na dálnici D6 na 130. kilometru u Sokolova v směru na Cheb. Autobus s osobákem se srazili na silnici 286 u Košťálova na Semelsku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu v zúžení vzniká kolona, takže tady čekejte zdržení a my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné vstávání nebo už pohodovou směnu přejeme ze Signál Rádia. Jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. V srpnu by volby do sněmovny podle Medianu vyhrálo ANO se 34% hlasů. Následovali by STAN se 12, ODS s 11, SPD s 9 a Piráti by získali 7,5%. Motoristé by se do sněmovny nedostali. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Schválila to včera vláda. Oproti původnímu návrhu je deficit o 3 miliardy nižší. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vláda se včera shodla na valorizaci důchodu od ledna o 304 korun. Průměrná penze tak zroste na 22 196 korun, jak oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Dále podle něj rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. V New Yorku dnes začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel, který vystoupí s projevem zítra.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brankář Montrealu Jakub Dobeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl Canadiens k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou nahrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i prodloužení. Ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesota na výhru. Prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne a večera se místy dočkáme i sluníčka. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 17 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 8 hodině pokračuje ranní vysílání Signál Rádia, který vás provází Jirka Svoboda. Už za chvíli se vydáme na místo, kde je možné obdivovat jeden výjimečný přírodní úkaz. A taky budeme soutěžit. Před 8:30 ve hře Ano nebo ne získáte vstupenky na koncert legendární skupiny Vidějek a skupiny Mucha. A ještě vám k tomu přidáme CDčko. Tak pomalu chystejte telefony s číslem 910 260 910 a já vám zatím přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a přináším jeden tip na výlet. Netradiční zážitek nabízí historický břidličný důl v Odrách na Novojičínsku. Na zdejší nově otevřené prohlídkové trase je mimo jiné k vidění unikátní útvar. Jde o ohnutou břidlici, která byla odhalena ve vráse po těžbě. A víc nám prozradí geoložka Kristýna Schuchová.
1: Řekla bych, že kromě těch zážitkových částí, tak je to takový ten největší jako unikát, který tady člověk může vidět. Protože takový prvek jakoby vrásy odkrytý prostorově je možné vidět jenom zde. Není moc míst v České republice, kde bychom něco takového podobného viděli. A je to unikát taky i z geologického hlediska, protože prakticky to, co se člověk učí dlouho v učebnicích, to vidí na vlastní oči. A myslím si, že i obyčejného laika něco takového zaujme, že je možné, že kus horniny se takhle ohne.
0: Břidličný Flašarův důl v Odrách je přístupný pouze návštěvníkům starších 15 let a bez zdravotního omezení. Cestou je totiž nutné překonat průchod ocelovou rovorou o průměru pouhých 80 cm. Štola byla dlouho nepřístupná kvůli závalům, ale nyní nabízí opravdu nevšední zážitek.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Měli jste dnes pocit, že když jste vyrazili ven, bylo trochu chladněji, tak to není nic proti roku 1915, kdy bylo i přes den pouze 2,5 stupně nad nulou. Za to v tento den v roce 2003 jsme si užívali velmi teplé babí léto. Přes den bylo 29 stupňů. Nás čeká oblačná obloha, k večeru se začne vyjasňovat a srážky se vyskytnou jenom výjimečně. Odpoledne dnes naměříme 12 až 17 stupňů a na horách bude pouze kolem 7. Zítřek bude vypadat velmi podobně, ale zatím to vypadá, že na víkend by mohlo přijít babí léto. Tak hezký den a tohle už jsou aháči.
1: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už pět let.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, začněte si chystat telefony a na nich číslo 910 260 910. Za chvíli nás čeká soutěž o vstupenky na koncert kapely Vidiek a taky CDčko. No a mám tady pro vás připravených i pár zajímavostí, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Českým vinařům se na největší mezinárodní soutěži vín ve Vídni velmi dařilo. Celkově si z rakouské metropole přivezli 124 medailí, z toho bylo 52 zlatých a 72 stříbrných. Do této soutěže se přihlašuje více než 10 000 vzorků z více než 40 zemí. Na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku nacházejí pyrotechnici velké množství nevybuchlé munice, která pochází pravděpodobně z druhé světové války. Začátek výstavby dálnice by to ohrozit nemělo, i nadále se počítá se jim zahájením v roce 2028. Kuriozní případ řešila německá policie. V jedné restauraci na západě země majitel přistihl muže, který se do jeho podniku vloupal a vařil si tam puding. Sice tvrdil, že tam pracuje, ale přesto se pokusil uprchnout. Policie ho přesto během chvíle zadržela a zahájila s ním trestní řízení. Dražba osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardotovou vynesla téměř 1 000 000 €, což je asi 20násobek odhadované částky. Například psí obojky v odhadované ceně 30 € se prodaly za 9 400 €. Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále mistrovství Evropy, podlehli celku Belgie. Se šampionátem se tak loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek. A závody Formule 1 se od příští sezony zkrátí o 15 km na 990 km. Závodníci tak pojedou o 2 až 3 kola méně.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 hodin 23 minut, dávej ber, to byl jasný vzkaz Sagvana Tofiho, abyste začali vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Já vám totiž velice rád něco dám.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Za jedno jediné správné slovo opět můžete získat dva lístky na koncert legendární slovenské kapely Vidiek, která si pozvala na pódium i brněnskou skupinu Mucha, a ještě navíc dostanete CDčko. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Já vás taky zdravím, dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Dobré ráno, tady Dušan, já se omlouvám, jsem se nepředstavil.
0: Tak, Dušane, na koncert se ti zachtělo?
2: Mám rád tuhle kapelu.
0: No skvělý.
2: Oni měli nějakou odmluku, nějakou přestávku.
0: Měli, myslím, ale pokračují dál a stále jsou ve formě. Tak lístky získáš a k tomu i CDčko, když správně odpovíš ano nebo ne na soutěžní otázku. A mám tady zrovna jednu z hudební branže a já se ptám, existovala kapela Beatles ještě v 80. letech, ano nebo ne?
2: Ano. Asi v omezeném počtu, ale...
0: Správná odpověď je ne. Skupina se rozpadla v roce 1970. Tak někdy příště. Ahoj, naslyšenou. Opět je tedy volná telefonní linka 910 260 910 pro dalšího volajícího. Tady Jirka, dobré ráno. Haló, kdo pak se dovolal?
3: Dobrý den, tady Walter.
0: Valtře, já vás zdravím, tak i pro vás mám připravenou otázku a když odpovíte správně ano nebo ne, bude výhra vaše. A já se ptám, dokáže lidské tělo přežít bez spánku déle než měsíc, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Bohužel ne, správná odpověď je ne, že rekord je kolem 11 dní, delší nespavost je pak smrtelná. Tak někdy příště, naslyšenou. Jedeme dál, telefonní číslo je opět obsazené, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno. Haló. Tak tam se nám nikdo neozývá, zkusíme to někde jinde. Tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Josef, dobré ráno.
0: Josefe, já vás zdravím, i pro vás otázka, na kterou odpovídáte ano nebo ne. Ptám se, navštívil Jan Amos Komenský někdy Amsterdam, ano nebo ne?
4: Já bych řekl ano.
0: Je to správně, dokonce v tomto nizozemském městě žil posledních 14 let svého života. To znamená, že dva lístky na kapelu Vidiek a k tomu CDčko je vaše. Berete?
4: Tak mám velkou radost. Super,
0: no tak senzace. Koncert kapely Vidiek a Muchy proběhne v pražském Lucernu na Music Baru 6. listopadu. To je jenom pro úplnost. Tak jo, ještě jednou gratuluju a prosím, nezavěšujte. Naslyšenou.
4: Děkuju, nastanou, mějte se.
0: Bylo to dneska malinko dramatické, ale další lístky a CDčko budu rozdávat zase zítra touto dobou. Stačí jediné správné slovo a výhra je vaše, však to znáte. Koukněte určitě na detaily ke koncertu i soutěži na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Whitney Houston nám na Signál Rádu dospívala přesně v 8:30. Dál se těšte na Nika Kejmena, Duran Duran nebo skupinu ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobně a nákladní auto se srazily v Brně na silnici 50. Čekejte tady zdržení. Další nehoda komplikuje provoz na silnici 35 u Vysokého Mýta. A pozor, kvůli nehodě je aktuálně uzavřená dálnice D6 na 131. kilometru ve směru na Cheb. Dopravu policie odklání na exitu 126. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Jste se Signál rádiem a teď vás vezmu na sever Čech. V botanické zahradě v Teplicích totiž právě dnes začíná velmi výjimečná výstava. Bude na ní k vidění asi 60 druhů sklípkanů z různých koutů světa. Uvidíte tam malé i pořádně velké chlupaté osminohé obyvatele a dozvíte se, proč se jich vlastně nemusíme až tolik bát, i když mnohým nahání skutečně velkou hrůzu. K vidění dokonce bude i jeden druh, který zatím není vědecky popsaný. Výstava proběhne ode dneška do 11. října, tak jestli budete mít cestu kolem Teplic, zastavte se ve zdejší botanické zahradě.
1: Ráno na Signál rádiu.

Úterní ráno trávíte se Signál rádiem. Dnes bude převažovat oblačno, k večeru se začne vyjasňovat a výjimečně se vyskytne lokální přehánka. Odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů. Středa nám potom nabídne už polojasnou až skoro jasnou oblohu, kránu mlhy a odpolední teploty zítra vystoupí na 14 až 18 stupňů. Ve čtvrtek se nám ale přechodně zatáhne, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, naměříme 12 až 17 a od pátku pak už čekáme postupné ubývání oblačnosti a teploty porostou ke 20 stupňům. O víkendu by mohlo být až 23. Takže nejprve chladnější počasí a v závěru týdne příchod babího léta.

0: Duran Duran a Wild Boys v ranní vysílání na Signál Rádiu. Už se tady chystá ABBA nebo Pet Shop Boys, ale ještě nás Honza Navrátil pozve do pražské zoo. O víkendu tam budeme moci vyrazit oslavovat Světový den goril.
1: Hezký den, v pražské zoologické zahradě se bude v sobotu opět slavit. Tentokrát svůj Světový den oslaví gorily. Krom toho pražská zoo oslaví i výročí 63 let zdejšího chovu těchto největších primátů světa. A jak bude oslava vypadat? Chystá se mimořádný program jak v rezervaci JA, kterou obývá rodinná skupina, tak i v centru MEFOU, kde žije slavný Richard se svými syny. Každou hodinu od 11 do 14 hodin proběhne na obou místech speciální komentované setkání. Pro všechny gorily navíc přichystali chovatelé překvapení. Pokud vás zajímá, které gorily přišly do zoologické zahrady v Praze jako úplně první, jak se daří gorilím mláďatům a co všechno dělá Zoo Praha pro ochranu goril ve volné přírodě, tak se tu v sobotu na oslavě určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. V Česku vzniká projekt, který by měl vrátit život bývalým lázním v Kyselce, které jsou aktuálně zdevastované. O záchranu schátralých lázní v Kyselce se pokouší už 13 let obecně prospěšná společnost, ale peněz je zatím nedostatek. Oprava celého komplexu by mohla vyjít až na miliardu korun. Víc prozradí Erika Smrtová, která na záchraně památkových budov spolupracuje.
1: Ty obnovené budovy jsou vlastně prostředkem k tomu, aby se do Kyselky vrátilo moderní lázeňství a koncept vlastně dlouhověkosti. A cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
0: V Kyselce se počítá s obnovením lázeňských procedur, zřízení wellness centra nebo vznikem ubytovacích zařízení. Pokud by se podařilo finance sehnat, mohla by rekonstrukce začít v roce 2029.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: 8 hodin 57 minut, skupina Pet Shop Boys dělá tečku za dnešním úterním ránem s datem 22. září. Bylo to vlastně poslední letní ráno letošního roku. Se mnou už ve studiu Lucka, vítám tě.
1: Hezké ráno přeji, nebo skoro už dopoledne.
0: No, mám tady zajímavou nabídku na brigádu.
1: Já myslela zajímavou nabídku k sňatku. No,
0: to ne, to zase
1: to. Ne.
0: já tě nechám tvému
1: to si
0: muži.
1: Necháš na doma.
0: Takhle, ona to není úplně brigáda. V Singapuru se rozhodli odměňovat lidi za to, že na chvíli odloží mobil a scrollování sociálními sítěmi a místo toho budou číst knihy. Jo, není to na zbohatnutí, ale spíš jde o to, že člověk se obohatí právě tím, že se něco nového dozví z těch knih a ne, že jenom tak jako slepě roluje těma mobilama. Není to ani první aktivita, kterou v Singapuru takhle podpořili. Před lety tam odměňovali třeba lidi za chůzi, což je zajímavé, a mělo to na ně pozitivní vliv. Pravidelná aktivita jim zlepšila kondici, snížila se nemocnost, takže na tom vlastně ve finále vydělali úplně všichni.
1: Takže tam se bude hodně číst a psát v Singapuru.
0: No a my rozdáváme peníze důchodcům.
1: Jo, no, pro změnu. A to už jsme měli ve zprávách.
0: Jo, co máš teď ve zprávách?
1: Co mám teď ve zprávách, to už si možná taky říkal, že Česká národní banka dnes vydává 5000 bankovku se speciálním přítiskem. A ty fronty, jak
0: jo,
1: na banány.
0: Viděl jsem něco už na internetech.
1: No a pořád s těma internetama, veď. Petr Pavel pokračuje v programu v USA a kdy bude mít svou slavnostní řeč, tak to si taky řekneme.
0: A po zprávách o 85 Billy Joel, Rick Astley a nebo Depešáci.
2: Signál rádio, doprava.
0: V Liberci narazilo auto do svodidel a uzavřený je jeden pruh silnice číslo 14 ve směru na Německo. Praha Štěrboholská spojka, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. Kolona se tvoří od Černého mostu směrem na Štěrboholy. Zdržení je až 25 minut a bouralo se taky na silnici 31 v Hradci Králové. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů zatýrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze jsou i další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy. Česká národní banka dnes vydává 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Připomíná 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé. V Brně a Praze se před bankou tvoří dlouhé fronty. Petr Pavel pokračuje v programu v USA před zítřejším vystoupením na valném shromáždění OSN. Do New Yorku dorazil i ministr zahraničí Petr Macinka. Včera měli každý vlastní program, ale dnes je oba čeká projev amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Co se děje v regionu?
2: Dvojice lávek nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku bude předmětem jednání mezi Středočeským krajem a ředitelstvím silnic a dálnic. Kraj tvrdí, že obě lávky jsou důležité pro cyklisty i pěší, kteří potřebují spojení Velké Dobré a Družce a okolí. Hejtmanství tak požádá správce silnic o jejich zachování. Dodejme, že lávky jsou kvůli špatnému technickému stavu aktuálně zavřené. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
1: Radek Bejbl po tříleté pauze přijal nabídku asistenta nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denie. Angažmá bere jako velkou výzvu a zodpovědnost. Těší se i na spolupráci s hráči, které zná z mládežnických kategorií. Nevyloučil ani, že tým doplní německý rodák Nadery, který řeší povolení reprezentovat Česko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne a večera se místy dočkáme i sluníčka. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 17 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 9 hodin, pokračuje úterní vysílání Signál Rádia a první částí dnešního dopoledne vás bude dál provázet Jirka Svoboda. Mám tady pro vás vybranou jednu magnetofonovou pásku, kterou za několik minut založím do našeho přehrávače. Připomeneme si hit, který jste možná měli také nahraný, a abych vás trošku navnadil, prozradím, že půjde o píseň, kterou rozhlasové stanice v 80. odmítali hrát. Tak dál držte signál, hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopoledne nám na Signál Rádio roztančil Rick Astley a už si jdeme připomenout hit, který jste možná měli kdysi nahraný na pásce.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes mám v Magneťáku založenou pásku s mojí oblíbenou skupinou Depeche Mode. S nimi se vydáme do roku 1984, kdy poměrně rozbouřili hudební vody kontroverzní písní Master and Servant, která si pohrává se sexuální dominancí a podřízeností pána a jeho služebníka. No, proto ji také některé stanice tenkrát odmítali hrát. A možná i právě proto u posluchačů zabodovala. Jak se říká, zakázané ovoce chutná nejlépe. My si rozhodně nic odepírat nebudeme, tady jsou na Signál Rádiu Depešáci a Master and Servant.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde pro vás chystáme další zajímavý rozhovor. Tentokrát nás zavede na slavnou divadelní scénu. Legendární divadlo Jary Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté šedesátiny. A tak se budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák ho zastihnul zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hit

0: V dopolední vysílání Signál rádia Fancy a jeho Flames of Love. Dál už jsou na řadě například Living in a Box anebo kapela Blondie, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák zavede do bývalého vojenského prostoru Ralsko.
1: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska, nedaleko letiště Hradčany, je v náletové zeleniny utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Na místě jsem se přesvědčil, jaká je po vleklém urovnání majetkových vztahů šance na znovu obydlení téměř 500 bytů v rámci projektu Zelené Ralsko. Jenže příroda a lidé tu byli dříve než všechny armády, které nechali zmizet 20 jim překážejících vesnic. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních v katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop. Z lesu plný hub, zdraví Luboš Dvořák.

0: houpavém rytmu reggae jsme se na Signál Rádio přiblížili k 10. hodině. Za chvíli další zprávy s Luckou. Po nich Erasure, Inexis a nebo zpěvačka Sandra. Budeme si dál hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Strakonická na úrovni Velké Chuchle ve směru na centrum, tady vás drží nehoda 3 osobních aut, kamion havaroval na dálnici D11 na 67. kilometru ve směru na Prahu a pozor dejte na dálnici D7, tady na 17. kilometru ve směru na Chomutov havaroval kamion a dva osobáky, zdržení v koloně je kolem 40 minut, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyraz se na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje Lucie Sinková. Průkaz pro lidi s poruchou autistického spektra využívají v Česku necelá 4% z nich. Podle úřadu vlády jich přitom v zemi žije přes 270 tisíc. Většina předtištěných průkazů od roku 2018 leží na ministerstvu zdravotnictví. O jejich využití resort dostatečně neinformoval ani lékaře, kteří je mají potvrzovat. Česká národní banka dnes vydává výroční 5000 ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Banka má speciální holografický přítisk s Masarykovým portrétem a vychází v nákladu 200 tisíc kusů. Zájemci ji mohou získat na pobočkách v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Maximálně 3 na osobu. Teď na začátku týdne se v Česku ochladilo. Odpolední teploty jsou většinou pod 20 stupni Celsia a v noci se objevují i přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend ale může přinést opět počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravné práce ke zkapacitnění mimo úrovňové křižovatky Třebonice, kde se protíná pražský okruh s dálnicí D5. Ty jsou nutné před zahájením hlavní modernizace, která začne v příštím roce. Do 13. října tu provoz zůstává v režimu 2+2. Rychlost se ale snížila na 80 km v hodině. Hlavní práce začnou v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 po setech 25-20, 24-26, 14-25 a 15-25. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se tedy s bilancí 3 výher a 3 porážek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I když máme místy sluníčko, převažovat má oblačnost. Odpoledne a k večeru se dočkáme opět polojasné oblohy. Na severovýchodě a východě zůstane ale většinou zataženo a občas se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: Krásné dopoledne se Signál Rádiem. Překročili jsme 10. hodinu a společně si užíváme úterý 22. září. To byl v roce 2018 den, kdy zpěvák Paul Simon uzavřel své rozlučkové turné, jenomže po pár letech se mu začalo po pódiu stýskat, no a tak znovu vyrazil v roce 2025. Zajímavých momentů z hudební historie vám za chvíli připomeneme více. Já jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Úterní dopoledne trávíte se Signarádiem, je 22. září a také toto datum se v minulosti zapsalo do hudební historie. Několik momentů nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ty první se pojí s králem rock'n'rollu. 22. září 1958 totiž musel Elvis Presley narukovat do americké armády. Dva roky vojny trávil v západním Německu a po propuštění ze služby našel nové, starší fanoušky. Jednak díky armádní zkušenosti a druhak zásluhou sklidnění své hudby.

Další vzpomínka náleží kanadskému bardovi Brianu Adamsovi. Důvod je ten, že v roce 1991 přepisoval hitparádovou historii. Jeho Robin Hoodovská balada Everything I do it for you zůstala neuvěřitelných 16 po sobě jdoucích týdnů na vrcholu britského žebříčku singlů. Dodnes jde o rekord v nepřetržité vládě ostrovní hitparádě.

Na závěr jsme ve 22. zářijovém dni roku 1994. To kultovní seriál Přátelé debutoval na americké televizní stanici NBC. V originální znělce jej doprovází chytlavá píseň od Dua Rembrandts, která se stává nečekaným trhákem.

0: Jste se Signál rádiem a dnes se můžete na našich vlnách těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát bude řeč o výjimečném unikátu, který nenajdeme nikde jinde na světě. V centru naší metropole se nachází jediná kubistická pouliční lampa, která v noci svítí už přes 100 let. Stojí hned vedle slavné hospody u Pinkasů. Kubismus ale Pražané tehdy úplně nepřijali, psali se petice a památkáři z toho šíleli. Přesto v naší metropoli vzniklo během pár let několik kubistických staveb, na které se dnes jezdí dívat davy turistů z celého světa. Tohle totiž nikde jinde není k vidění. Tak si nenechte ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: 10 hodin 40 minut, právě teď nám na Signál Rádiu dospívali Kamufláž a do studia dorazil Lukáš Frelich, který mě za malou chvíli vystřídá. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty jsi byl včera už mezi prvními, kdo měl možnost vidět novou lanovku na Petřín. Shodou okolností náš kolega David Černý z pořadu Miluju Prahu už vyzývá své následovníky, kdo vyfotí tuhle tu krásku, tu novou lanovku nejvíc sexy. Takže nejvíc kdybyste sexy náhodou měli někdo novou fotku lanovky na pražský Petřín, můžete poslat na milujuprahu.cz Davidovi Černýmu. Nevím, možná něco dostanete.
1: Já si myslím, že to nebude zas tak složité, protože ta lanovka, když jede nahoru a je uprostřed toho kopce, kde se míjí, tak samo o sobě to prostě je sexy. Má to takovou příjemně romantickou atmosféru i díky tomu červenání a blikání. Mm-hmm. Zvlášť, když jedeš jakoby ze zhora dolů, tak ten výhled je nádherný na metropoli, protože ta lanovka je opravdu velmi prosklená.
0: Četl jsem to, že opravdu ty výhledy na Prahu jsou daleko lepší, než bývaly ve staré lanovce.
1: Ano. Je to pravda. Jsou to taková, jak se říká, panoramata.
0: Mimochodem, viděl jsem už nějaká ta první videa z těch jíst, těch včerejších pro to slavnostní otevření a vždycky, když se jedna z těch lanovek rozsvítí červeně, tak nastale ve voze úžas, vždycky wow.
1: Ano, je tam takový jako wow efekt prostě. Ano.
0: Tak jo, přátelé, až budete mít někdy cestu do Prahy, vyzkoušejte lanovku, ode dneška už jezdí. Určitě ale zůstaňte i se Signál Rádiem, dalším programem vás provede Lukáš a Jirka se loučí zítra v 6 ráno. Ahoj!

0: Sting pár minutek před 11. hodinou, hezké úterní dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Michael Jackson, Fool's Garden nebo třeba skupina ABBA, to nejlepší z 80. let, teď doprava a taky informace ze zpráv, co kde se událo.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozadejte na příjezdu do Prahy po dálnici D11, 66. kilometr. Tady je dopravní nehoda a probíhá vyproštění nákladního vozidla. V místě projedete ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká v Praze na Kolbenově ulici. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Nárazově se tady vytváří krátká kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 22. září a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednávají zpřísnění trestů za týrání zvířat a lidí ve společné domácnosti. Navrhovaná novela počítá například s minimálně ročním vězením místo dosavadního půl roku. Sněmovna bude ještě řešit i neplacení výživného a zvýšení státních plateb za děti, důchodce nebo studenty. Policistům, hasičům, celníkům a vězeňské službě se mají v příštích 3 letech zvýšit platy vždy o 2600 až 2900 korun měsíčně. Nástupní plat policistů a hasičů má v roce 2029 dosáhnout 50 000 korun. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují. Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi USA a Íránem. Na jihozápadě Evropy budou tento týden teploty výrazně nad 30 stupňů, na jihu Španělska až kolem 38. Ve Francii mohou naměřit až 35 stupňů. Teplý vzduch by se o víkendu měl dostat i do Česka, kde by teploty mohly překročit 25.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla stále řeší problémy s odbavením cestujících po příletu ze zemí mimo schengenský prostor. Důvodem je pasová kontrola. Letiště tu nově nainstalovalo informační LCD panely. Na místě operuje i takzvaný Red Team, který zajišťuje lepší průchod seniorům a rodinám s dětmi. V případě překročení stanovené doby automaticky poskytuje vodu a zvýšenou péči. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jak už jsme vás včera informovali, nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. Více uvedl asistent trenéra Radek Bejbl.
3: Komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký a hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom. Už teda v tuhle chvíli můžu říct, že byli vlastně denominováni Vensase a Martin Vitík místo Tomáše Vlčka a Tomáše Choryho. Takže to je aktuální stav a na dalších změnách pracujeme.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I když máme místy sluníčko, převažovat má oblačnost. Odpoledne a k večeru se dočkáme opět polojasné oblohy. Na severovýchodě a východě zůstane ale většinou zataženo a občas se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: 11:02, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Nová cyklostezka se otevřela v Karlovarském kraji. Podrobnosti přidám za moment a teď se o začátek první společné hodiny postarají Modern Talking. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: False Garden teď zpříjemnili dopoledne. My Češi jsme milovníci cyklistiky, a tak jestli vyrazíte do Karlovarského kraje, můžete se projet s pozdějším novém úseku cyklostezky Ohře. Její budování se podle hejtmana Martina Hurajčíka neobešlo bez problémů.
1: Cyklostezka už slouží svému účelu. Úsek měl spoustu technických problémů, sanací, a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány, hotovy, a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
0: V dalším plánu je propojit cyklostezkou i česko-německou hranici. Většina z ní povede podél řeky Ohře bez dopravy nebo výraznějšího převýšení. Stezka je součástí evropské dálkové trasy, která začíná v Baborsku a kromě Karlovarského kraje má ještě propojit i Ústecký kraj. S budováním dalšího úseku se začne už letos v prosinci.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste měli přehled o tom, co se u nás děje. Třeba na našem Facebooku aktuálně zjistíte, v čem je významný dnešní den, nebo co pro vás chystá David Černý v dalším díle pořadu Miluju Prahu. Tak se mrkněte, ať jste v obraze.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Elton John, chviličku před polednem. Tady je Signál Rádio, krásné skoro poledne a dobrou chuť k obědu. Za moment KLF, tam Madonna nebo třeba Queen. To nejlepší z 80. let je připraveno. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozadíte na dálnici D1, 33. kilometr ve směru na Prahu. Tady se lehce přibrzdíte, je tady nehoda dvou osobních vozidel. Tak s tím počítejte, dejte tu nohu z plynu a šťastnou cestu. Jeďte opatrně.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní poledne, je 22. září, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo citlivé údaje z obchodního rejstříku. V testovací verzi nového systému bylo možné dohledat rodná čísla lidí nebo některé neveřejné dokumenty. Úřad po upozornění systém vypnul a incident vyšetřuje. Zjišťuje mimo jiné, jak dlouho chyba trvala a zda někdo data skutečně získal. Vlastní bydlení zůstává pro většinu Čechů obtížně dostupné, přesto o ně lidé dál usilují. Podle výzkumu Komerční banky a agentury Ipsos si během 5 let pořídit vlastní dům nebo byt plánuje asi 1 milion 400 tisíc dospělých Čechů. Téměř 3 miliony lidí zároveň plánují během 5 let rekonstrukci svého bydlení. Polská kontrarozvědka zadržela 17-letého mladíka, který podle vyšetřovatelů připravoval teroristický útok s cílem zabít větší počet lidí. Za cíl si měl vybrat školu a mešitu. Policisté u něj našli zbraně, výbušné materiály a předměty s nacistickými symboly. Soud ho poslal na 3 měsíce do vazby.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České tenistky před hodinou vstoupily do čtvrtfinále Billie Jean King Cupu. V Shenzhenu hrají proti Velké Británii. Nejprve Marie Bousková proti Kartalové, následovat bude zhruba za 3/4 hodiny Linda Nosková proti Bulterové. Do případné rozhodující 4 hry jsou nominovány Karolína Muchová s Kateřinou Siniakovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane spíš zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a téměř 2 minuty. Kubistická pouliční lampa, té se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát a připraveni jsou Fiction Factory na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes se podíváme na něco, v čem je Praha naprosto, absolutně a bezkonkurenčně první na světě. To prostě nemá obdoby. Představte si, že je rok 1910. V Paříži sedí Pablo Picasso s Jorgem Brachem a malují na plátno rozbité vázy, kostky a ostré hrany. Říkají tomu kubismus. Všude ve světě to byl jen směr v malířství a sochařství, jenže do Paříže přijeli mladí, drzí čeští architekti, lidi jako Josef Gočár, Pavel Janák nebo Josef Chochol. Podívali se na ty obrazy a řekli si, to je skvělý a teď si v tom postavíme celé doby, vyrobíme kubistické židle a korunou všeho bude pouliční lampa. A tak vznikl kubismus v architektuře. Nikde jinde na světě nic takového nenajdete, jenom v Praze. V pražských ulicích vůbec najdete věci, na kterými zůstává rozum stát. U prašné brány stojí kubistický dům u Černé Matky Boží od Josefa Gočára. Vypadá, jako by ho někdo vysekal z jednoho obřího krystalu. Nebo se zajďte podívat pod Vyšehrad. Tam stojí celé kubistické trojdomy a vily od Josefa Chochola. A korunu tomu všemu nasazuje Jungmannovo náměstí. Jediná kubistická pouliční lampa na světě od Emila Králíčka. Vypadá jako skládaný betonový krystal a v noci svítí do tmy už přes 100 let. A to jste ještě neviděli, jediný kubistický kavalec nebo příborník na světě. I nábytek měl najednou v Praze ostré hrany. Jenže, co na to říkali tehdejší Pražané? Dámy a pánové, to byla mela. Lidé byli zvyklí na zdobnou secesy, kytičky, vonovky a romantické tvary. A najednou jim uprostřed historického města vyrostly baráky, které vypadaly jako posrážené krystaly, hrbolaté krabice nebo výrobek ze špatně složeného papíru. Noviny psaly, že ti mladí architekti usilují o život chodcům, protože z těch ostrých rohů dostanou lidi mořskou nemoc jen při pohledu z tramvaje. Památkáři šíleli a sousedé psali petice. Žádný kubismus tady v Praze nechceme, my jsme historické město. Pro tehdejšího Pražana to nebylo umění, ale bláznivý výstřelek několika mladíků, co nevědí, co s penězmi. Trvalo to vlastně jen pár let, do začátku první světové války v roce 1914. Pak už tenhle čistý kubismus nikdo nestavěl. Ale díky odvaze a tvrdohlavosti téhle party architektů máme v Praze poklad, za kterým dneska jezdí studenti architektury z celého světa, od Tokia po New York, a koukají na to s otevřenou pusou. Až půjdete příště přes Jungmannovo náměstí, zastavte se u té sloupové lampy. Sáhněte si na ten ostrý beton a vzpomeňte si, jaká to byla ve své době neuvěřitelná rebelie. A pak si dejte jednou pinkasu. Tamto pivo ten hostinský úplně hejčká. Pro Signál Rádio David Černý. Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Laidback Bakerman, tady je Signál Rádio. Hasičský americký fire truck bude k vidění v Kroměříži. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Kauma, Kim Carnes a nebo třeba Dusty Springfield.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Letadla, hasiči, policisté, to celé zabalíme a posuneme do Kroměříže. Tam se totiž chystá velká sláva. Podrobnosti má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: 12. ročník Dne uniformovaných sborů v Kroměříži bude tentokrát zaměřený na hasiče. Koná se v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde zachraňovali životy. Hvězdou dne bude originální americký fire truck. Lidé si budou moci prohlédnout ale také celkem asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií. Návštěvníci ani letos nebudou ochuzeni o statické a dynamické ukázky práce policie, armády, celníků či klubu vojenské a policejní historie. Stejně tak o leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických vozidel. Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům bude zase konkurovat vyprošťovací tank VT-55. Sami návštěvníci se budou moci proletět také v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za 2 minuty bude 13 hodin, tady je Signál Rádio a za moment taky John Polianka, Sabrina nebo kapela Aerosmith. To nejlepší z 80. let, přesně takový bude náš playlist. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte na Praze 10, ulice U Vodárny, na křižovatce s ulicí Koruní. Tady je nehoda náklaďáku a 2 osobních vozidel. Ulice U Vodárny je téměř neprůjezdná. Tak jeďte jinudy a hlavně opatrně.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyraz se na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Policie od rána zasahuje v sídle Akademie věd v centru Prahy. Podle deníku N tam shromažďuje dokumenty a faktury kvůli podezření z uzavírání fiktivních dohod o provedení práce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu potvrdil, že kriminalisté v budově sbírají důkazy. Dodejme, že městské státní zastupitelství zatím nezahájilo žádné trestní stíhání. Střet vlaku s člověkem zastavil provoz mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Cestující budou ještě asi půl hodiny využívat náhradní autobusovou dopravu. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, která jsou pro jejich věk dostupná, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Uvedl to vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal. Celkem půjde o 4 screeningy k odhalení rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva a k časnému záchytu demence. Bílý dům spustil vlastní Trump TV, vysílá nepřetržitě a nabízí projevy a další záznamy z působení prezidenta Donalda Trumpa. Stanice vznikla poté, co administrativa zakázala vstup některým médiím, například CNN. Na protest pak bojkot jeho tiskových konferencí vyhlásili i další velké americké televize, včetně Fox News.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín dnes vstupuje do další fáze. To už jsou zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz z lanovka zahájila dnes podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Dráha jezdí ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezi stanicí Nebozízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na mistrovství Evropy v roce 2028 dostanou prémie všichni závodníci do 8. místa. Celkem se tedy na šampionátu v Jižním Polsku ve Slezském vojvodství rozdělí 3,5 milionu eur, tedy přes 85 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane spíš zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jaké lázně u nás by mohly znovu začít fungovat. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start OMD a hezké odpoledne. S vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sabrina na Signál Rádiu. Vždycky, když ožije nějaká stará stavba, je to velká sláva a mohli bychom se jí dočkat, zjistil ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: V Česku vzniká projekt, který by měl vrátit život bývalým lázním v Kyselce, které jsou aktuálně zdevastované.
2: O záchranu schátralých lázní v Kyselce se pokouší už 13 let obecně prospěšná společnost, ale peněz je zatím nedostatek. Oprava celého komplexu by mohla být až na miliardu korun. Víc prozradí Erika Smrtová, která na záchraně památkových budov spolupracuje.
3: Ty obnovené budovy jsou vlastně prostředkem k tomu, aby se do Kyselky vrátilo moderní lázeňství a koncept vlastně dlouhověkosti. A cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
2: V Kyselce se počítá s obnovením lázeňských procedur, zřízení wellness centra nebo vznikem ubytovacích zařízení. Pokud by se podařilo finance sehnat, mohla by rekonstrukce začít v roce 2029.
0: Zítra se někdo z vás dostane na koncert kapely Vidějek a jako bonus získá jejich CDčko. To je cena v naší hře Ano nebo ne. Tak soutěžte s námi ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál Rádiem, se Signál Rádiem a budete vědět víc. I could stay awake just to hear.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1987 a hitovka, kterou určitě znáte. Phil Collins, Eurythmics nebo třeba Rod Stewart vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Jde o cover verzi již známé písně, která byla ještě úspěšnější. Mohly za to především dvě různé verze skladby. Ta, která byla na albu, začíná totiž odkazem na vietnamskou válku. Je to taková píseň s poselstvím a to se tenkrát hodně líbilo. Singlová verze sice tento odkaz nemá, ale o to víc se ve své době hrála v rádích. Tak si ji pojďme připomenout i tady u nás. Cyndi Lauper, what's going on?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina a společnost vám dělá signál rádio. To nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Fornon Blondes, Sandra nebo třeba Cliff Richard. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Dopravní komplikace vás stále potrápí na Praze 10 v ulici U Vodárny. Tady probíhá likvidace dopravní nehody náklaďáku a dvou osobních vozidel. Komunikace stále zůstává s obtížností průjezdná. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké zářijové odpoledne přeje Lucie Sinková. V srpnu by volby do sněmovny podle Medianu vyhrálo ANO se 34% hlasů. Následovaly by STAN se 12%, ODS s 11%, SPD s 9% a Piráti by získali 7,5%. Motoristé by se do sněmovny nedostali. Armáda začne s izolací kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě. V zemi je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Premiér Andrej Babiš uvedl, že armáda zabrání dalšímu šíření látek. Následně bude vybrána firma, která místo kompletně sanuje. Nejméně 11 studentů utrpělo zranění při střelbě u střední školy v západním Turecku. Dva z nich jsou v kritickém stavu. Policie zadržela 15-letého mladíka, který měl podle místních médií střílet z pušky. Zbraň údajně patřila jeho dědečkovi. Motiv útoku zatím není jasný.
0: Co se děje v regionu?
2: Další omezení stále komplikuje provoz na dálnici D7 na úrovni letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě mimo úrovňové křižovatky je uzavřený přímý sjezd k letišti. Řidiči tak musí pokračovat až ke sjezdu na centrum, tady se otočit a na letiště pokračovat ve směru z centra. Omezení, které způsobuje kolony, skončí tento pátek 25. září. Alternativně je možné využít trasu od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fanoušci Juventusu narušili minutu ticha za zesnulou legendu Interu Milán Sandra Mazzolu. Část příznivců se během pietního aktu otočila zády k hřišti a skandovala jména legend Juventusu. Klub jejich chování odsoudil. Případem se teď bude zabývat italský sportovní soud.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne postupně ubývat až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane spíš zataženo a lokálně se objeví déšť nebo přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin 1 minuta, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, jak může vojenská služba pomoci v hudební kariéře a nabídnout další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Michael Sembelou. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál Rádiu. Na startu své kariéry oslovil Elvis Presley nové fanoušky. Jak se mu to povedlo, prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ty první se pojí s králem rock'n'rollu. 22. září 1958 totiž musel Elvis Presley narukovat do americké armády. Dva roky vojny trávil v západním Německu a po propuštění ze služby našel nové, starší fanoušky. Jednak díky armádní zkušenosti a druhak zásluhou sklidnění své hudby.

Další vzpomínka náleží kanadskému bardovi Brianu Adamsovi. Důvod je ten, že v roce 1991 přepisoval hitparádovou historii. Jeho Robin Hoodovská balada Everything I Do It For You zůstala neuvěřitelných 16 po sobě jdoucích týdnů na vrcholu britského žebříčku singlů. Dodnes jde o rekord v nepřetržité vládě ostrovní hitparádě.

Na závěr jsme ve 22. zářijovém dni roku 1994. To kultovní seriál Přátelé debutoval na americké televizní stanici NBC. V originální znělce jej doprovází chytlavá píseň od dua Rembrandts, která se stává nečekaným trhákem.

0: UB40 a Signál Rádio. O víkendu se v Praze chystá oslava Dne goril. Pozvánku pro vás budu mít za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky. Black, Michael Jackson nebo třeba skupina ABBA. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Kdo má rád gorily, tak se v sobotu vydá do pražské zoo. Jak dodává Honza Navrátil, tak tam se bude slavit Den goril.
1: Hezký den, v pražské zoologické zahradě se bude v sobotu opět slavit. Tentokrát svůj světový den oslaví gorily. Krom toho pražská zoo oslaví i výročí 63 let zdejšího chovu těchto největších primátů světa. A jak bude oslava vypadat? Chystá se mimořádný program jak v rezervaci JA, kterou obývá rodinná skupina, tak i v centru MEFOU, kde žije slavný Richard se svými syny. Každou hodinu od 11 do 14 hodin proběhne na obou místech speciální komentované setkání. Pro všechny gorily navíc přichystali chovatelé překvapení. Pokud vás zajímá, které gorily přišly do zoologické zahrady v Praze jako úplně první, jak se daří gorilým mláďatům a co všechno dělá Zoo Praha pro ochranu goril ve volné přírodě, tak se tu v sobotu na oslavě určitě zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Kapela R.E.M. chviličku před 15. hodinou, za moment Big Mountain, taky CC Catch nebo John Lennon, prostě osmdesátky. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Říčanech u Prahy na ulici Přátelství, tady je dopravní nehoda, nárazově se vytváří krátká kolona. Další místo, kde se zdržíte, je na jižní spojce ve směru na Černý most u rozdvojení před sjezdem na Rabakovskou. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, i tady se vytváří nárazově kolona. Počítejte s drobným zdržením a hlavně jeďte opatrně. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, u zpráv vás vítá Blanka Holoubková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si Zubařka odpikávala 9 let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu 12 let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda Senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí. Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 cm. Slovenský hydrometeorologický ústav to uvedl v příspěvku na sociální síti. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne ale sníh na horách roztaje. Dnes vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song Diana My Sister představuje Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, odpoledne čekáme přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 14 až 18 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 20 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. V České republice máme hodně kvalitní řidiče městské hromadné dopravy. Víc na tohle téma přijde řeč za moment. S vámi Lukáš Frelich a posílám Tinu Tárn.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

CC Catch na Signál Rádiu. Přesnost, brždění, plynulost jízdy nebo tramvajový bowling. To je pár disciplín z mistrovství Evropy řidičů tramvají, které ovládl tandem z Prahy. Dvojice řidičů pražských tramvají Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář se stali nejlepšími v Evropě a porazili dalších 25 soutěžních zemí. Za Signál Rádio velká gratulace a třeba se v té naší pěkné pražské MHD potkáme a svezeme s vámi.

0: Formace Inexis a velká klasika z osmdesátek. Legendární divadlo Jary Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté šedesátiny. A právě proto si zítra v našem vysílání budeme povídat s jedním z jeho členů Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák, náš kolega, ho zastihl zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme zítra u nás na Signál Rádiu, tedy ve středu chviličku po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Za 7 minut, 3:15, tady je Signál Radio a se mnou ve studiu nachystaná i Terka Veselá, krásné odpoledne.
1: Děkuji, i tobě.
0: Jsi soutěživá.
1: Celkem jo.
0: Já jsem si to myslel. Já teda taky, ale nevadí mi, když prohraju.
1: Ale já to taky zvládám, jako. Jo. Ale prostě jde mi o to vyhrát, nějak se do toho vždycky dokážu zapálit.
0: Podle nedávné statistiky, většina Čechů je soutěživý.
1: Nepřekvapuje.
0: Asi nějakých 74% rádo soutěží.
1: To dost?
0: Z toho tedy dobrovolně víc jak polovina přiznala, že jim moc nejde jako prohrávat. Ale zase na druhou stranu, a teď pozor, nějakých 43% se vyhýbá hazardním hrám a sázkám.
1: Ale tak to je dobře.
0: I když jsou soutěží.
1: No.
0: To je krásně.
1: To je dobře, no, vědí, co dělají.
0: Tak Terko, kdy jsi naposledy něco vyhrála?
1: Já vůbec nevím. Žolíky možná tak před měsícem, když jsme hráli o prázdninách.
0: Je takhle, já se řekneš o prachy.
1: Ne, ne, to právě vůbec, no já taky právě od toho radši ruce pryč.
0: Tak Terka, co hraje žolíky, s vámi bude dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zítra v 11 se těším. Ahoj.

0: U sklonku další hodiny plné osmdesátek. V té příští se můžete těšit na Joan Jett and the Blackhearts nebo Richarda Marxe, ale teď pojďme hodinu oficiálně uzavřít dopravou a zprávami Blanky Holoubkové.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášená nehoda je momentálně na jižní spojce ve směru na Černý most, a to kousek za Zahradním městem. Srazila se tu dodávka se dvěma osobáky, takže počítejte se zdržením, a to hlavně i proto, že byl uzavřený střední jízdní pruh. A neprůjezdný pravý jízdní pruh je na 16. kilometru D2 ve směru na Bratislavu, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Tak i tady projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Další zprávy na Signálu právě začínají a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Dobrý den. Pohonné hmoty v Česku v posledních dnech dál zdražují. Pohybují se na nejvyšších hodnotách od roku 2022. Od minulé středy nafta zdražila o korunu, benzín o korunu 64 haléřů. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 nyní stojí průměrně 45 korun 93 haléřů. Litr dieslu je za 49 korun 33 haléřů. Deště z posledního měsíce doplnili v České republice na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody nadále minimální a vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích. Řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Výjimkou jsou pouze severovýchodní Čechy. Vyplývá to z aktuálních informací, které dnes zveřejnili odborníci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Slony sumaterské, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy, ještě více ohrožují požáry, které zničily stovky tisíc hektarů jejich přirozeného prostředí na indonéském ostrově Sumatra. Od června do začátku září bylo v 21 oblastech výskytu slonů sumaterských zaznamenáno více než 4,5 tisíce ohnisek požáru. Za stejné období v Indonésii schořelo více než 560 tisíc hektarů plochy. Na Sumatře zbývají necelé 3 tisíce slonů.
0: Co se děje v regionu?
2: Dvojice lávek nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku bude předmětem jednání mezi Středočeským krajem a ředitelstvím silnic a dálnic. Kraj tvrdí, že obě lávky jsou důležité pro cyklisty i pěší, kteří potřebují spojení Velké Dobré a Družce a okolí. Hejtmanství tak požádá správce silnic o jejich zachování. Dodejme, že lávky jsou kvůli špatnému technickému stavu aktuálně zavřené. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
1: Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start 57. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců doplňuje Daniel Klíma.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 14 až 18 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 20 stupňů a na horách kolem 9. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné úterý všem. Od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Já doufám, že jste všichni měli včera příjemný vstup do nového týdne, ale už za chvíli trochu popoběhneme dopředu a řekneme si, kam vyrazit už tento pátek, a to především, pokud máte hrdinství v krvi. Tak na to počkejte, ale do té doby užívejte osmdesátky. Parádní poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Dobrá nálada v podání M People tak vám dorazila až ze Signal Rádia a můžete se na ní unášet i tento pátek. Nejenom dobrou náladu, ale hlavně dobrý pocit totiž budete moci mít, když půjdete poprvé v životě darovat krev. Ta je stále nenahraditelná a proto je potřeba pomáhat tam, kde může jít o všechno. Jeden odběr krve zachrání klidně až 3 životy a může to být i ta vaše. Signal Rádio společně s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi připravuje už 5. nábor pro dárců krve. Během předchozích ročníků k jejich prvnímu odběru přivedli už téměř 200 nových hrdinek a hrdinů a vy samozřejmě můžete být mezi dalšími. Tak koukněte na www.signalradio.cz, kde se dočtete, kdy a kam máte jít krev darovat a staňte se hrdiny.

0: Depeche Mode ve vašich reproduktorech. Za nemálo minut je vystřídají Berlin nebo The Rembrandts, ale nejprve si pojďme připomenout, o co soutěžíme tento týden.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

8 minut po půl páté ladíte úterní signál rádio a jeho osmdesátky. Do konce hodiny například od Secret Service, Fine Young Cannibals nebo Desiree. Tak nás nepřepínejte.

0: Ladíte Signál Rádio. Čtvrtá hodina se velmi brzy překlopí na pátou, ale ještě předtím stihneme poslední dopravu a pak si poslechneme další zprávy Blanky Holoubkové. Po těch už čeká další řada osmdesátkových vypalovaček, a to například od Baltimory, Ross Lawrence nebo Soul Sister.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině za nehodami zamíříme do Brna, a to konkrétně do ulice Pražská, kde se střetla dvě osobní auta a kde nehoda může bránit v provozu ve skoro celé šířce vozovky. Tak tady projíždějte s vyšší opatrností.
1: Signály hudební minulosti. To jsou hitparádové úspěchy, kauzy a další zajímavosti. Každý všední den vám na Signál Rádiu připomínáme události, které kdysi hýbaly hudebním světem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji a vítám vás u dalších zpráv na Signálu. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedli to dnes agentury Interfax a TASS, podle kterých muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů, kolem 15 tisíc korun. Ostrovním státem Fidži v Oceánii se nekontrolovaně šíří nákaza virem HIV. Patogenem vyvolávajícím nemoc AIDS se už v tropickém ráji nakazil každý 60. dospělý obyvatel a republika v Jižním Pacifiku tak musela vyhlásit stav nouze. Za šíření viru může zejména nechráněný sex a nitrožilní užívání drog. Za téměř milion eur, skoro 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Podle agentury AFP se cena vyšplhala na téměř 20-násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravné práce ke zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky Třebonice, kde se protíná pražský okruh s dálnicí D5. Ty jsou nutné před zahájením hlavní modernizace, která začne v příštím roce. Do 13. října tu provoz zůstává v režimu 2+2, rychlost se ale snížila na 80 km v hodině. Hlavní práce začnou v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Senčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo Kazachstánu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, později přechodně až oblačná. Na východě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 14 až 18 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 20 stupňů a na horách kolem 9. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Máme tu 17. hodinu, pěkné odpoledne vám přeje Terka Veselá a naše osmdesátky. Před námi jsou hity Tarzan Boy, Hello, Turn Your Radio On nebo Afrika a po nich odpověď na nikdy nestárnoucí otázku, zdali je káva dobrá či nikoliv. Tak si na ní počkejte s naší hudbou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál rádiu právě dozněla pecka Afrika, která dokáže rozproudit krev v těle stejně jako káva. Ať už jste její příznivci nebo spíš čajoví nadšenci, asi vám neunikly ty věčné debaty, jestli je káva vlastně zdravá nebo ne. Myslím, že všichni jsme už slyšeli snad všechny možnosti, ale já jsem narazila na článek a světe div se, podle něj je káva opravdu zdravá. A to natolik, že vám dokonce může prodloužit život. Má to ale jeden háček, platí to hlavně u kávy černé. Jakmile do ní nasypete 2 kostky cukru a přilijete především větší množství tučného mléka nebo smetany, tahle pozitivní souvislost už tak výrazná není. Je to hlavně proto, že samotná káva má jen minimum kalorií, zatímco cukr a větší množství tuku už z ní udělají úplně jiný nápoj. Podle téhle studie nejlépe vyšly zhruba 1 až 3 šálky denně a zajímavé je i to, že výraznější souvislost se zdravím měli lidé, kteří pili kávu vyloženě s kofeinem. Takže pokud vás napadlo, co bezkofeinová káva, tak bohužel u té se podobný efekt v téhle studii výrazněji neukázal, protože v tom hlavní roli hraje právě ten kofein. Takže pokud jste dneska ještě svoji 3. kávu neměli, teď je asi takový ten nejlepší čas na to si ten poslední šálek dne dát. A my vám k tomu budeme hrát hit, který taky trošičku popostrčí vaše srdce, protože budeme mít The Way to Your Heart od Soul Sister. Tak pěkný poslech.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím

byla spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy si
1: nakoupí. Vaším společníkem je Signál Radio, kde jsme si připomněli československé osmdesátky. Už za chvíli, ale zase vyrazíme do světa, a to například za Pet Shop Boys nebo Billem Medlem a Jennifer Warnes. Tak si na jejich hity vyčkejte.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na

0: pohodovému odpoledni nám hráli Bill Medley s Jennifer Warnes a my si ho teď zpříjemníme ještě více naším magneťákem.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní páska, kterou roztočíme, bude v kazetě kapely Touto. Tu asi ani nemusím představovat, je to jedna z těch skupin, která 80. léta dělala 80. léty. Ale pojďme si představit jejich hit Rosanna. Ten světlo světa spatřil roku 1982 a dlouho se prý tradovalo, že je o herečce Rosanně Arquette, se kterou tehdy chodil jeden z členů kapely Steve Porcaro. Ten prý později říkal, že to je spíše kombinace několika žen, které znal a že se mu tohle jméno zkrátka dobře zpívalo. Co se ale nezapře je to, že hit se velmi rychle stal jedničkou na trhu a že je legendární dodnes. I proto si ho my teď zahrajeme.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: The Cure a Friday I'm in Love, to jsme si hráli na Signal Radio, kde si na pátek ještě chvilku vyčkáme, za to ale ukončíme úterní přehled zpravodajství s Blankou Holoubkovou a pohled na silnice. S příchodem 18. hodiny pak očekávejte další skvělé osmdesátky od Abby, Eurythmics nebo Casey and the Sunshine Band.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme na D1 ve směru na Prahu, a to konkrétně ke sjezdu a exitu 194. Srazil se tu nákladňák s osobákem, takže počítejte s možným zpožděním. Nehoda může bránit v provozu ve skoro celé šířce vozovky. Poklidné cesty po zbytek dne vám přeje Signál Rádio.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, u zpráv vás vítá Blanka Holoubková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si Zubaška odpikávala 9 let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu 12 let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí. Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 cm. Slovenský hydrometeorologický ústav to uvedl v příspěvku na sociální síti. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne ale sníh na horách roztaje. Dnes vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song Diana My Sister představuje Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodlo o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, odpoledne čekáme přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 14 až 18 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 20 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Pěkný podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio je na čase započít novou 60-minutovku těch nejlepších rytmů z let minulých. Jako první to odpálí ABBA, nebude ale chybět ani Chesney Hawks nebo Eurythmics. A potom samozřejmě ani rubrika kolegy Jirky Svobody Signály z minulosti. Datum 22. září si dal Jirka Podhledáček a už za chvíli vám řekne, co v minulosti přinesl pamětihodného. Do té doby vám ale pohodový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nejen o lásce nám zpívali Rhythmics, teď už ale mikrofon přebírá kolega Jirka Svoboda.
1: Posloucháte Signál Rádio, je 22. září a to byl v roce 1906 den, kdy byl patentován kornoutek na zmrzlinu. Kde jinde než v Itálii? Pojďme si teď připomenout i několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2002 u nás proběhlo přečíslování všech telefonních čísel. Termín meziměstská volačka se tak stal součástí historie. V roce 1990 padl světový rekord v rychlosti mluvení. Jeden chlápek ze sebe stihnul během 56 sekund vychrlit 595 slov. V roce 1981 byl zahájen provoz v té době nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. V roce 1869 byl dán v Rakousku-Uhersku do oběhu první korespondenční lístek na světě. A v tento den byl v roce 1575 Rudolf II. Korunován na českého krále v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

0: půl sedmé se necháváte unášet vlnami Signal Rádia, které nepřestávají nosit další a další osmdesátky. V následujících minutách to budou například osmdesátky v podání George Michaela nebo Mike'a Oldfielda a Bonnie Tyler. Máte se na co těšit.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signal Rádiu.
2: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
1: Nenechte se zmást.
2: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
1: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Ladíte večerní signál rádio, kde nás nejen na houby pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska, nedaleko letiště Hradčany, je v náletové zeleniny utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Na místě jsem se přesvědčil, jaká je po vleklém urovnání majetkových vztahů šance na znovu obydlení téměř 500 bytů v rámci projektu Zelené Uralsko. Jenže příroda a lidé tu byli dříve než všechny armády, které nechali zmizet 20 jim překážejících vesnic. Geopark Uralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních v katastru Uralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop. Z lesu plný hub, zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer, na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. S 19. hodinou i každým okamžikem Queenie, Ace of Base nebo Kate Bush, tak si jejich hity nenechte ujít. Ale zatímco budou hrát, můžete přemýšlet nad tím, co byste si byli ochotni zakoupit za necelých 1300 korun. Něco se totiž opravdu vyplatí, něco vyloženě ne. Nás samozřejmě bude zajímat ten druhý případ, ale předtím pojďme na zmiňované osmdesátky. Ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

na kopec, jsme na Signál Rádio vyběhli Kate Bush a srdce nám nepřestane bušit ani s finanční hodnotou 1270 korun. To je cena, která je samozřejmě nízká nebo vysoká podle toho, co za ní kupujeme. Za celou nádrž by to teď byl vyloženě sen. Ale co třeba za žitný chleba? To už je za mě trošičku přestřel, ale asi tušíte, že kdyby něco takového neexistovalo, pravděpodobně o tom nemluvím. V dnešním světě je možné už opravdu všechno a proto si v New Yorkské ulici Lafayette Street můžete pochutnat na rakouském žitném kváskovém bochníku za $60, neboli zmiňovaných 1270 korun. Za obchodem s pouze tímto produktem stojí pekař ze Štýrského Hradce, takže aspoň je to opravdu originální receptura, ale samotným Rakušanům a Němcům nad cenou zůstává rozum stát. Proti gustu ale samozřejmě žádný dišputát, takže pokud vás tenhle chleba nadchl, víte, kde ho zkusit, ale myslím, že lepší bude asi zůstat u našich chlebů ze supermarketu nebo pekáren a hlavně u osmdesátek. Voláre!

0: Skoro v půl osmé si ujíždíte na 80kách Signál rádia. A přestože pro vás mnoho dalších máme připravených, například bohyně Tinu Turner a Madonu, i vy se můžete zapojit a nějakou 80ku vybrat. Signály pro radost se blíží a jakmile na ně uslyšíte výzvu, chopte se telefonu a vytočte 910 260 910. Jedině tak si můžete nechat zahrát písničku na přání.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio.

0: Madonna královala éteru Signal Rádia a protože mě se tu před chvílí rozblikal studiový telefon, další hit určí posluchač Tomáš.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome.
2: Zdar, Terko.
0: Ahoj,
2: já
0: ahoj.
2: Jsem rád, že jsem se tě dovolal, já bych chtěl písničku od Roxy Tě jako Crash Boom Bang, jak jsme domluvení.
0: Ano.
2: Pro tebe, Terko, jsi skvělá, pro Lukáška Bláhu, pro celý Signal Rádio, pro český moderál, tedy pro Martina Čípu, pro Dominika Porta, jak byl skvělý o víkendu. A do toho chtěl bych písničku pro mě, pro mamku a pro všechny, co mají rádi, celý rádi Signal jako já.
0: No tak děkujeme moc a já posílám Crash Boom Bang.
2: Jo, počkejme ještě na drátě, vteřinku, jo, jestli můžeš. Dík.
0: Dobře, tak jo, ahoj, zatím.
2: Čau, zatím. Dík.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Odbyla nám 8. hodina večerní, spolu s ní se na Signal Rádiu vytvořil nový playlist 80. Zábavu nám budou dělat Alphaville, Otavan nebo Jesus Loves You, ale určitě nesmíme opomíjet i kolegu Lukáše Bláhu a signály z hudební minulosti. Co v hudbě přinesl 22. zářijový den, vám poví až on, ale já napovím, že dnes budou v hlavních rolích Elvis Presley, Bryan Adams a duo The Rembrandts. Tak buďte na tom nejlepším signálu, odkud vám pěkný večer přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Příjemnou atmosféru na Signal Radio přinesli Jesus Love You. Už za chvíli zazní John Bon Jovi, ale přednost má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ty první se pojí s králem rock'n'rollu. 22. září 1958 totiž musel Elvis Presley narukovat do americké armády. Dva roky vojny trávil v západním Německu a po propuštění ze služby našel nové, starší fanoušky. Jednak díky armádní zkušenosti a druhak zásluhou sklidnění své hudby.

Další vzpomínka náleží kanadskému bardovi Brianu Adamsovi. Důvod je ten, že v roce 1991 přepisoval hitparádovou historii. Jeho Robin Hoodovská balada Everything I do it for you zůstala neuvěřitelných 16 po sobě jdoucích týdnů na vrcholu britského žebříčku singlů. Dodnes jde o rekord v nepřetržité vládě ostrovní hitparádě.

Na závěr jsme ve 22. zářijovém dni roku 1994. To kultovní seriál Přátelé debutoval na americké televizní stanici NBC. V originální znělce jej doprovází chytlavá píseň od dua Rembrandts, která se stává nečekaným trhákem.

0: Billy Joel královal éteru Signal Rádia. Stejně jako mu můžete královat i vy každé ráno tohoto týdne ve vysílání Jirky Svobody. V něm máte totiž šanci zvítězit v soutěži Ano nebo ne o 2 vstupenky na společný koncert slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha, který se uskuteční 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A přestože už tak je cena velmi lákavá, dostanete k ní ještě CDčko. Bojovat se bude skrze zmiňovanou hru Ano nebo ne, kdy budete muset určit správné slovo, ale to až v případě, že se dovoláte do našeho studia na číslo 910 260 910. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

provází ty největší vypalovačky 80. let. Doteď s vámi u toho byla i Terka Veselá, ale já už se s vámi pro dnešek rozloučím. 80. nechám vlastnímu životu do konce hodiny, například v podání Michaela Jacksona, Buggles nebo Urge Overkill. Tak užívejte jak hitu, tak večera a my se slyšíme zase zítra od 16. Mějte se!

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Legendární divadlo Járy Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté 60. A tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Největší hity 80. let vám na Signál rádiu